možná jsem jak blázen, ale já mám lidi z fantazí rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat, tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí.